0: A ja se nadźijam, ze wy nas nětko netrebaće wopusćić, hižo po prěnich sudomenšinach. Tu je serbski rozvoz, dźensa rano, a tež Mati Dźiswok, mě dźens rano nevopušći, nie, wón je ranči redaktor, a tež při telefonie, jeli za maće za nas, za čím jsem se wónje prašała, ličby dešća, ale wón ma za nas tež temu přelatku. Dobar ranje, Matejo.
1: Tak je, dobar ranko vám. V našim rěčnym kućiku věnuje se doktor Sonja Wilkova nedam w obkadnym niezbożam. Potom smy vám zase naše novosće w obrazach wozywili. To widzicie impresje z Wotruła, tam bie Bunchulu Radio Zatkula s hostčom. Tež wot dumparuła w ubiedżowania zajšły konstyczenia w Baczoniu. Mamy niektre impresje za was. Dalsza tema dżęca je sytuacja na serbskich szulach. W tym poruczu pon skatku, a nasz kolega Milan Grojlich wunie se ze zaposłancom Krajna Sejma z Markom Szymanom w aktualnych w ujčach a trajnych tvarnišćach rozmovjav.
0: Nětko runje je na pučach a na drohach šitko poriadku, žane tvarnišćo vas nětko runje nehači. Hey.

Teja Hantušowa tobě, kotraž je nás do runja zakuzwała, štú nás dźens rano hewaki ešte wobkuzwa. Je to Nicole Simonowa, kotruž ešte svešime. Zdobranje živenje stroji nás Veronika Zahrodnikova. A zoma nás všech rade, s tym statementom postruji nás čin zrano Michał Cysz. Všitke tuto titule svešime, hač do šestčich.

0: A přetož je sreda, słyšimy dźensa rano.
1: Rěčny kuček w serbskim rozhlasu.
0: Dźensa z dr. Sonju Wilkowi.
2: Liczba wobchadnych mortwych je loni trochu spaniła. Došak je powieść, kotraž klinči najprede raz pozitivnje. Dola što su wobchadni mortwi? Wuraz drema być ekwivalent za nimske verkehrstote. Dola wun neje dere radženje. Rozumíš jun jenojš, tyž si jun ručo převožíš do Němčine. Serbščine dobíme si tola hinak pomač moc. Dvuzjaskovým Němsko-Hornjo-Serbským svoniku namakame za to vúraz smertne vopo vopkada. Tola takle so to skere zrytka vúživa. Když poladame do nového textového korpusa Hornjo-Serbščine na stronie hornjoserbs.de, zvěsčíme, zo pisaja noviny zvětša vo smertných voporach vopkadných nezbožů. A to so mi zdá jara dobre pomenovanje, dokež nesúva so smerč tu nikak abstraktne na nadrožne vopkad, ale menuje so konkrétne, zo dže vo milenje ve normálnym vopkadže, menujce vo nezbožo. A tuž vám přeju, zo dženca vopkad nemelene pobjene, a vy so živi a strovi zaso domoj nauročíče.
0: A hej, vopkat běží dotel, nemylene, to bě je ryčny kučík z dr. Sonju Wilkowi.

0: z dypkom na pošesćiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Nevedra su čera tež ve Horni Łužice zakadźeli, kajž je zdźěli regionalne nawodnistwo wohnjoweje wobory, dyrbjachu wobornice wjacore pince wuknumpač wosebje w a wokło Biskopic a Kamjenca. Kajž je zdźěli wyši měšćanos na Kamjenca, Michael Preuss dyrbja so šoféry o dźensa rano hišće wosebje na dłoniščowej a wukodnej droze na wobmjezowanja nastajić. Blisko Niskeje je štom na železniske kolje padno a tam su na to čaj upadnili. Blisko Zorelca je ča doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zranju so pak nichtu nije. Za elektrifikovanje železniskeje čare mjese Drešanami a Zorelcom ma so předplanovanje za druhu bojcu leca zajić. Dozdjeli čara budeski zaposvanc CDU ve sakskim krajnem semje Marko Šiman. Za prini votrisk z Drešan hač do Zemic Tumic je předplanovanje hižo zakončene. Sakska bje tutun prini planovanski krok vod zvjazka přeuzava. Elektrifikovanje čare so dli hač runješ bještej so Nimska a Polska hižo 2000 AC ve mjese narodnem zričenju zjazovoj, važne železnický zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to mjestem spelniva. V Budyšinje so vokovo doma při žitnich vikach vistotne doladovanje z kamarami v přichodnich tydženjach přiměri. Přičina su předpise sakske krajnije zamujite za datový škit. To zdželi na naprašovanje sávskeho rozhlasa jedna čelka budyskeje bydlinotvarskeje tovaršnosće BVB, kotrež dom sluša. Vistotny koncept dobi so vosebje na senzibilnych mistnach, kajž při parkovanišću za čoveku se sprašenimi zmenić. Loni v leču su kamery při domje instalovali, dokiel škopjachu se tam neskutki, kajž namocne rozestajenja a předavanje drogu. Od toho časa je se tam, po informacijach BVB, ličba neskutku zniživa. Vazovska gmena dobi leca z deficitom v hospodarskim planje dživač. Pod smušku maja 425.000 euro minusa, kajž bi komunica na zajšnjem posjeđenju gmenske rade rozkladva. Tutun deficit dobi komuna ze svojih rezervov zapvačić. K tomu přinže išće nimale 1,7 milijonu euro, kotrež dobi gmena na svojim krutem obsedstve bez narunjanja odpisač. V osebje vužadanja leca s dobom je, zo dostanje komuna neđe milijon euro mine ze přemyslu o dauka hačloni. Investovač chcemo na to dla jenož do skyre małych projektov, šo do romade 450.000 euro chcedža ve vázu mjestrujem za most, kanál a busove zastaniščo vudač. Zapadovužijski koparski zvjazk votebri novu rajnu dobu leca v Krosčicach ze serbskim koparskim derbijom. Nedom na prinim rajnem dnju v okreznije vyšej ligi, 14. augusta, raje prinje koparske mustvo športuje jednotki Krosčice přečivo v okreznemu pokalnemu dobočarje Soku Ralbicu Hoki. Postupnik Traktor Malešece zmije svoju prinju ru v Rakecach a Kulovčenjo na horach. A to one bichu naše povestče, kiš namakače na naše internetu je stroni rune, tak kajš v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: V Horni Łužice čaja mročne na nebju tu kvilu pokaza žive slevo 15 stopňu. S blakami so hišče trošku dešťuje. Dženca, to uladame tu išto mročelu, neve trasu hišče možne. Slunco, te dženca skyry my ne uladame. Tež vecik nas dále převodža a žive slevo zaleze dženca na maximálne 20 stopňu.
0: Na pučach a na drohach je všetko poriadku. S dječenem rade jeli se to zmini. Budyšin 17.400 je číslo pod kotrmš nás. Ludzpie, če máte jedenca ráno pri telefóne jako rajnší redaktor, kýba zapísače nám pojezd, no jednoryšo, že to vie za naše app MDR Serbia a čipne je sme dženca ráno předuším. Na ličbe desča chceme najlepie zicevoje naše končine náromadžič a přirunovač naposled ktež, keľko je so dže čera nášvo kýba za mačo tešižo aktuálne ličbe keľko bie noci.
1: Serbský rozvoz.
0: Traj dobre ranie.

No a jenož derje zo was mamy, a zo tež nam wšetco informacije dale dać a sposkytkujeće o tym, šako je Mario Hestorunje spěło, sme dostali dalšu ličbu a tuta přinže z Prawoćic, tam mějachu čera 27 litrov a k tomu sme tež dostali foto derje pelneného Miritka Wutrebnadžak. Při posłucharjam za tuto informaciju w komoru je mějachu potekin 22 litrov a Prawoćicach 27. Ja so wie so dale weselu przez kóždu ličbu, kotraž k nam tu dojnže, předovšem chceme tež do Deland poladać a do končiny kło wokło Kulowa a Budušina do Radworja. Sčelče nam tuž rady naši app MDR Serbia, že to celé jednore krótku informáciu, kiba za tu do studia zazvoniče pod Budušin 37400. Ale necháme tu dženca ranově za jenož vo desču porečeč, nie tež pravá hučba, pola nás je tu slyšeč. Hač do sedmich, słyšíme mě s druhým Walburgu Vaujic. Tuto titul vodného muža se právě hodí do dženstnějšího dňa, holasky to jsou. A junoku o oko světa podá se s námi Liza Čornáková. Na všetky tuto titule smětče se, hač do sedmich veselíč.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Čin ty to? Ja mam strach.
2: Strach? Tadio? To se ty hižo jako tři letny hulc činiju. Tedy cyle bjez stracha.
1: No haj, tedy pisovalni by to kusk hinak.
2: Poskaj, přinesu či tablet ze svičku, švabličku i dysku, šklencu vody a talak za odpalenu švabličku.
1: Kajš v pistovalni?
2: Haj, vizo!
0: Dobre ranje!
3: Dobre ranje, lube Lexio!
2: Runje pravim v komiku, Lexio.
0: Jažno vidžu.
1: Derje, vuspytam to.
0: Čin vomire, Tadio. A šmon tu švabličku přeco rejnje očiva preč, haj?
2: Dobro typ, Lexio. To by ta kubaka v pisoani tež tak prajiva.
1: Vidžitaj, nemožu to.
2: Voko mik. Zapalut.
0: To ne zaleži na vamaj. Vjetaj mi.
2: Ta folija k voču druanju švablički je tum problem, abo?
0: Haj, niekotre z tutych folijov su převatke, a druhe tyski maja na miestnje, na kotrymž môžeš švabličku vočmonič, typki.
1: A, ja vim. Tajke ma voka išče ze starých časov. Z nimi vona svičky pomierno skoku zasviči.
2: A kak môže moj synitko pomáč?
1: Snano z vádženskej papieru. Z gotrež som čera s džedom drevo vatkoval.
0: Haj, jara dere. To je jedna možnosť.
1: Dava išče dalšu.
0: Starých filmach je s časami vidžeč, kak si môžojo. Švabličku při Feodore zasviča. Feodor je pyšny klobuk za žony a muži, kiž máš kropavé povrch. Kaubojové škornje so peča tež za to užívaja.
1: Triši, to s tým škornjom som ve filme tež hižo videl.
2: Tadio, netko započne so pravý dödom dej. Posledaný bunže môj do garáže po vádženskú papieru. Vodce a džedy povedá môj to s tými škornemi a tým klobukom. Sem čipna, hač môže daj nama pomáč, svičku tiež po druhým puču zasvičiť.
0: Riane džen vám aj. A myslitaj přilšim prošu na vaju vistotu.
3: Haj, vizor!

0: Nimale wšědne šako serbskim rozhlasu tu w policajskim reporće wo metodach zjebanja rozprawjamy, a nětko sme dostali nowinarsku zdźělenku Sakskeho ministerstwa za financy, Matejo.
1: Ministerstwo warnuje před sfalšowanymi e-mailkami w menje Sakskeho finansna zaradnictwa Němsce je ta sächsische Finanzverwaltung. Mailki rika potom napřikład prüfungsanordnung gemäß paragraf 193, aby nicht kłas to tež přiwěšk, ale ruce preč a nic přivěšk kliknič, jebario při tom adresu odposvarja manipuluja tak, za si mysliče, o, to je original z finansného ministerstva, ale nie. Šitko jenož ulka bža. Prynje vosibě závody sú so miestem bola opravdžitého finansného zahraničča přizivili, tu iš buďte skečni, tež tež mače závod, nevočinče žane přivěšky v e-mailkách, kýž přindu pozdatne ze finansného zahraničča a nedávajče vaše kontaktne dáta abo tamne senzibilne informácie dále.

0: 12 mjeńšinow posydnich je a tuž přepodam nětko svoje na dr. Sonju Velkovu.
1: Rěčny kuček z serbskim rozhlasom.
2: Ličba wobchadnych mortwych je loni trochu spaniła. Došak je powieść, kotraž klinči najprede raz pozitivnie. Dola što su wobchadni mortwi? Wuraz drema być ekwivalent za nimske verkehrstote. Dola wun neje dere radzene. Rozumíš jun jenojš, tyž si jun ručo převožíš do Němčine. Serbščine dobíme si dola hinak pomač moc. Dvuzjaskovim nemsko-hornjo-serbskim svoniku namakame za to wuraz smertne vopo vopkada. Dola takle so to skere zrytka wuživa. Když poladame do noweho tekstoweho korpusa hornjo-serbščine na stronie hornjo-serbsce.de, zwěsćime, zo pisaja nowiny zwěča vo smertnych voporach vopkadnych nezbožu. A to so mi zda jara dobre pomenowanje. Dokaž nie su vaso smerč tu nikak abstraktne na nadrožne vopkad, ale menuje so konkretne, zo dže vo milenje ve normalnym vopkadže. Menujce vo nezbožo. A tuž vam přeju, zo dženca vopkad nemelene pobjene, a vy so živi a strovi zaso domoj nauročiče.
0: To by je dženstnýši riečný kučík z dr. Sonju Velkovi. A tuž poladnú tež ja ište raz za vás napúča a nádrohy. Nie, našim koncu je šitko svobodné. Přeju vám všim dobro a vestu jezbu.

0: Genau po 8.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niewetra słuchara też w Horni Wóżyce zakadzeli, kajż zdzieli regionalne nawodnictwo woniowej wobory, dobiachu w obornice wiacery pińcy wuknumpacz w osiebie w a wokół Biskopic a Kamienca. Kajż zdzieli wyższy mieszczanosta Kamienca, Michał Preuss, dobia so szoferio dżęca rano jeszcze w osiebie na dłoniszczu a w ukodnej drodze na wobmiezowania nastajcz. Blisko niskeje jest dom na železniske kolie padno, a tam su na to čaju padneli. Blisko Zorelca je ča doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zraniju so pak nichtu nije. Za elektrifikovanje železniske čare mjesel Drežďanami a Zorelcom ma so předplanovanje za druhu pojcu lica zajić. To je čili čara budeski zaposvanc CDU ve Sakskim krajnem semje Marko Šiman. Za prvni votrisk z Drežďan hač to zimic dumic je předplanovanje hižo zakončene. Sakska je tutun prvni planovanski krok od Zvjerska preuzala. Elektrifikovanje čare sodli hač runje špešte so Nemska a Polska hižo 2003 ve mjezenarodnem zrečenju zavja zavoj važne železniski zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoki za to mjestem spjelniva. Vazovska gmena dobi leca z deficitom v hospodarskim planje dživač. Pod smušku maja 425 tisac euro minusa, kajž bi komornica na zajšem posjeđenju gmenske rade rozkvadva. Tutun deficit dobi komuna ze svojih rezervu zapfačić. K tomu činže hišće nimale 1,7 milijuna euro, kotrež dobi gmena na svojim krutem vopsedstve bez narunanja odpisač. Vosebite vužadanje leca s dobom je za dostanje komuna nječe 1 milijun euro mene ze přemyslova davka Čloni. Investovač chce ona to dla jenež skyre do małych projektov šo do romade 450 tisac euro. Chce jo ve vázu miest drým za most, kanál a busové zastaniščo vúdač. V Budyšinje so wokoło doma při žitných wikach wistotne doladowanie s kamarami v přichodných tydženjach přiměri. Přičina su předpise sakske krajnje zamówite za datowy škit. Dostili na naprašovanie serbsko rozosa jednačelka budyske bydlenio twarske towarznosće BWB, kotrež dom słuša. Wistotny koncept dobi so wosebje na sensibelnych miestnach, kajž při parkovanišću za čvojku ze sprašenjemi zmienić. Loni v leču su kamery při domje instalovali, dokelž kopi Kopjachu so tam njeskutki, kajž namocne rozestajenja a předavanje drogu. Od toho časa je so tam po informacijach BWB ličba njeskutku zniživa. Zapadovužijski koparski zvjazk otevrje novu rajnu dobu leca v Krusčicach se serbskim koparskim derbijom. Nedom na prvnim rajnem dnju v okresnije vyššije ligi 14. augusta raje prvnje koparske mustvo športove jednotki Krusčice přečivo v okresnemu pokalnemu dobičari Soku Ralbico Hoki. Postupnik Traktor Malešece zmije svoju prvnju ru v Rakecach a kuločenio na horach. A to one vyšu. Naše povestče, kiš namakače na naše internetu je stronje Rune takéž ve našej dámodnej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza dále 15 stopňov v Budyšinje. Trošku sa svonco v útrape, mie s mročelemi doplňa, je tu a tam ešte uľadáme. V biu dňa pak viac mročelo, dalšie nevetra sú s blakami možné, v ostanie veci kojete a žive slebro te zalize dženca na maximálne 23 stopňov.
0: Na pučach a na drohach je šitko poriadku, zazvonče tu rady do budeského studia, abo písače nám povieščeli, zo sa to zmini, jeli zajene, že prasnú, kýba zo so mobilne vyskač na tvári, potom môžeme tiež šitkých dalších pri poslucháriu informovať.
1: Serbský rozvoz.
0: A tu tej kanálaj, app, kajš tiež telefon, môžete rady tiež užívať a zdieľiť nám, Kelko deščo je so vaše srčera najšlo.

0: Policja zdźěli.
1: Hubert Kola je runje spěwał dźiwe mjeznami su, a ja můžu prajć paduši tež. Blisko miłoraza su paduši w zajšwich dniach zležu nas če firmy koporowe kable pokrenili, rubizna měše hodnotu 10 000 euro. Blisko Mirkova je peča postaletny šofer auta punžilu večo kontrolu nad jezdźidłom zubio a w Kšivice z drohi zjo a na polu stej ostał. Škoda vučini nimale 10 000 euro, muž měše viacač 2 promili alkohola w krej, tež tu jezdnu dovolnosć na blaku z čazachu a jeszcze dalšu menuce zastojnice su punžilu poponju w čornom hodlerju 2-40-letného šofera auta kontrolovali, muž měše nimale 1,4 promili alkohola w krej. Z tym bietež tam jest pa zakončena a haj jest na dolnosć, precz.

0: Pěć minčinu do napodźiwiećich je, lube dźěći, to je wězo waš čas.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
2: Čin ty to? Ja mam strach.
3: Strach? Tadio? To se ty hižo jako cí letny hulc činiu. Tedy cíle bjez stracha.
2: No haj, tedy pěstovalni by to kus kinak.
3: Poskaj. Přinesu či tablet ze svičku, švabličku i dysku, šklencu vody, a talak za odpalenu švabličku.
2: Kajš v pěstovalni?
3: Haj, vizo!
1: Dobre ranje!
4: Dobre ranje, lube Lexio!
3: Runje prawim vokumiku, Lexio.
1: Jažno vidžu.
2: Derje, vuspytam to.
1: Čin vomere, Tadio. A šmon tu švabličku přeco rejnje očiva preč, haj?
3: Dobro typ, Lexio. To by ta kubaka v pisoani tež tak prajiva.
2: Vidžitaj, nemožu to.
3: Voko mik. Zapalut.
1: To ne zaleži na vamaj. Vjetaj mi.
3: Ta folija k voču druanju švablički je tum problem, abo?
1: Haj, nekotre z tutych folijov su převatke, a druhe tyski maja na miestnje, na kotremž može švabličku vočmonič, typki.
2: A, ja vim. Tajke ma voka išče ze starých časov. Z nimi vona svičky pomirno skoku zasviči.
3: A kak može moj sinečko pomoč?
2: Snano z vađenskej papiru, z kotrejš som čera z džedom drevo vatkoval.
1: Haj, jara dere, to je jedna možnosť.
2: Dava išče dalšu?
1: Starých filmach je s časami vidžeč, kak se možojo švabličku při Feodore zasviča. Feodor je pyšny kłobuk za žony a muži, kiž ma škropavé povrch. Kaubojové škórnje so peča tež za to užívaja.
2: Trši, to s tým škórňom som ve filme tež hižo videl.
3: Tadio, netko započne so pravý dödom dej. Posnedani bunže moj do garáže po vážensku papieru. Vodce a džedy povedá moj to s tými škórnemi a tým kłobukom. Sem čipna, hač môže ta nama pomáč, svičko tiež po druhým puču zasvičiť.
1: Rianne Jane vám aj. A myslí taj prošu na vaju vistotu.
4: Haj, vizor!

0: Rano nic jenož kofej pić, ale snano tež dobru zelenu brečku abo smoothie. Z takim smoothiejom, z takim zelenym su so čera we Wojerecach zabierali. Rěčna motivatorka Zari Maria Šočic je zromadnje ze zajmčomaj tajki se přijotuava a Gabriela Koršiva by tam tež podla.
1: Mu mamo doma te došč zelove zahodce, Hal dźensa sem to tež nawuku, abo widźowa, zo to nejo jenož zelo, kiž môže so prečtać, ale zo môže jen s tom nešto započinać. Naprzykład tajki dobro smoothie. To su tež jara vele zelo, kiž jen oprodže môže tež buživać, kiž jen netra prečtać.
0: Cele pravje, a zo môžeće tež v vaše zela zárodže vúživač a je nic prečiniť, tak rec cele pod hezbom to je neroč. Má tu netko Maria Šočic tež cvý recept za tajký smoothie za vás.
2: Jako zakvat za náš smoothie nie svúži mloko, ale vôsne trušky a mandle. Z malou vodou my je zmiksujemy a mamy nydom vegetariske mloko. Potom sme bananu a bryčku dvojich citronov přidali. A netko přindu všitke zela do tutej mešence, te škorka, trošku solojte a skáženky. Sme to dvaj razaj zmiksovali a tak sme mieli mjatvičku, sročú nožku, kopšivky, babedušku, nucka a dlhý putnik a tež lane volich.
0: Tutun piatk na večer pečich poda sa Maria Šočic potom romadže z Reginu Kraucovi a dalšimi zajmcami na zelové pučovanie po kočinie, što už se sam viacovo svudných domiacich zelach navuknič, sa nich pola Maria Šočic přizeví. So, to by netko môj prvný pokio za vás dalše nydomsčiu ja potom za je Frank Vesela dospíval. Cíštvoč na dževeč s tým je serbský rozhlas praje dobranie. A to prajte Frank Vesela.

0: móžne słowo.
1: Ma dźensa Maria Klausenowa z Pančic-Kukowa.
2: Smy w dowolu po puču. Jedźemy z autom po usy a rozhladujemy so. Pytamy coki. Nie namakamy ju, byrnež nam nawipraju, zo dobjała tu być. W zarodze przy płoczysty muž, kiž przełšo čorny lada. Hewa kniče živeje duše. Potejkim nezvosta ničo druha, hač tu zastać a so jeho voprošeć. Budže nam votmovič a puč pokazać cyč. Tak pokmone, kajž tu nupada. Zastanjeme, strovime a so prašame, dže coki namakame. Nevočakovana votmova. Vun přečelne praj, tam budže nedom božam ša. Svyšiče ježo zvone zvonič. Přinže von napuč a nam pravý smír dokvatne pokaza. Rozkvadže, so je coki na horce za štomami trošku skovana. Prahi, že parkovanišče je, a dokaj máme potom hič. Když sme so zauročili a odjedžeme, za nami lada a ještě kvílu kýva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelný, dokež bu nám s vážnym pučnikom? Čuješe so trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvěžne ladachme?
1: Nábožné svoj k dní měje šedženca na doku a zamovitosti farskije vikarie Pančice Kuko Maria Klausenová.